0: Ona má vajíčky na sebe dvě na svět, že už se někde zemře přes šlapí. Tomu se věcím. U já se věcím. Kolky chám baráky. Diabonga. Nikdo diabonga. Kostrám diabonga. Tézy.
1: Kus mala chalo.
2: Sambonani,